0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Lesanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

falls. The grass still withers and the flower falls.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost.
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Ty první světová skupino. To by se museli jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celý fane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
3: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
2: Tak budeme hledat dům bez čísla.
3: Pak sundám číslo i u sousedů.
2: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
3: No dobře, do zítřka to zaplatím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: No, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
2: ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to víš si přece. Ty myslíš Alici? No to jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
3: Jela jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Sleva 20%.
1: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
0: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dnes jasno, na severozápadě postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh, tak s tím počítejte. Denní maxima 17 až 21 stupňů Celsia.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, máme 7.02, brzké nedělní ráno 4. října. Rokeři, pomalu se probouzejte, nikam nespěchejte a pokud spěcháte, tak spěchejte pomalu. Já jsem tady pro vás celý dopoledne, mám pro vás kabáty Black Label Society a na začátek Judas Priest United.
0: Rock Rádio.

0: In Excess, Baby Don't Cry z roku 92, úžasná věc. No a my máme 7.16 na Rock Rádiu, brzký nedělní čas. Budeme pokračovat s další rokovou muzikou jako Beatles, Beast in Black anebo Tomem Pettym. Člověk, který navzdory tomu, že poločas a poločasová show na Super Bowlu v Americe bývá většinou dost bizarní, tak převedl úžasný koncert před lety, za který se určitě žádný rocker nemůže stydět. Schválně se na ně podívejte, Tom Petty, Super Bowl Halftime Show, Learning to Fly už za chvíli, tady na Rock Rádiu.
1: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia, my s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net, takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál, ahoj.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Sklaprostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: A Foo Fighters, Dear Rosemary z roku 2011 na Rock Rádiu s Martinem Rokeři. Venku už se nám rozednívá, já už jsem zrovna dneska přemýšlel, kdy teda bude ten posun času, protože ráno, když jdete do práce v 6 a už je úplná černočerná tma, tak si říkáte, že by bylo možná fajn, aby se to posunulo. No každopádně bude to na zimní 25. října, takže máme ještě celý měsíc, kdy budeme ve tmě. No dobře, my pokračujeme, Vánocové věci, Bring Me The Horizon, Rasmus In The Shadows, no a vy se pomalu probouzejte a užívejte Rock Radio.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

Sport.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Jasno na severozápadě, postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh, denní maxima 17 až 21.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia ze studia v Praze se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dneska celý dopoledne. Doufám, že máte krásný víkend, ať už vás donutilo takhle v neděli vstát brzo cokoliv, tak věřím tomu, že si to zařídíte podle sebe, jak chcete. Pretty Reckless, Europe anebo Doga, to jsou jenom vyjmenovaných pár písní a samozřejmě i kapel, který teďko zahrajou, hned potom si dáme píseň na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Dneska má svátek František Franta, takže pokud nějakýho rockera Frantu znáte, tak určitě mu můžete poslat i píseň na přání, kterou zahrajeme už za chvíli.
0: Rock Radio.

0: Shine od Mr. Big z roku 2002. Úžasná věc tady na Rock Rádiu. My si dáme píseň na přání, jak jsem avizoval. Pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song o svátku a v neděli a v sobotu samozřejmě o víkendu máme každou druhou hodinu píseň podle vás. Já už tady mám zprávu od Terky, která mi píše: ahoj, jsem dneska celý den v práci, na to, že je to neděle, tak teda já budu dělat hodně, hodně, hodně. Chtěla bych All I Want od Doro z roku 93. Prosím, zahraj to všem, co dneska musí být v práci. Já tě zdravím, Terko, díky moc za zprávu. No a Doro, kapelu All I Want tady samozřejmě mám, tak tohle je pro všechny, co musíte i takhle při neděli makat.
1: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vlna britského rock punku, punk rocku. Clash Rock the Casbah z roku 82, úžasná věc tady na Rock Rádiu. My pokračujeme pomalu, ale jistě. Do konce hodiny Iron Maiden, Fear of the Dark. Doufám, že vy se tmy nebojíte. Rybičí 48, anebo Metallica, Enter Sandman.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: CZ.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Jasno, na severozápadě postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh, denní maxima 17 až 21 stupňů Celsia. No a rokeři, zítra 20 stupňů nad nulou, jasno až polojasno.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: V Rock Radio se vám hlásí Martin Melicher, máme 9.01, neděli 4.10. svátek má Franta František, takže pokud nějakého takového rockera znáte, určitě mu zařvěte do ucha všechno nejlepší rockere. A my si teďko dáme Guns N' Roses Three Doors Down anebo Limetal Na tenkém ledě. No a já vás pozvu na nějaký ten koncert, protože to si budem, léto sice je za náma, ale koncertu je furt hodně.

0: Kimbo, Jimmy Jameson, Can't Wait for Love z roku 2011, úžasná věc tady na Rock Rádiu. Já jsem vám sliboval nějaký ten koncert, konkrétně koncert v éteru Rock Rádia. V neděli 4. října dnes se můžete těšit na kapelu Hooters. Kdy a kde? No, v éteru Rock Rádia od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. Vždycky vám vaším směrem hážeme rockovej živák. Každou neděli je to něco jiného, abyste se mohli pořádně připravit na ten pracovní týden. Takže pokud večer nemáte co v plánu, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte. My pokračujeme. Mám tady Olympic, mám tady Five Finger Death Punch, anebo Offspring, Want You Bad.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Další rok je za náma a Rock Radio oslaví plnoletost. Jo, už 18 let vás zásobujeme slušným rokem a to je třeba řádně oslavit. 18 si zaslouží pořádný mejdan, o tom žádná, a tak se poprvé přesuneme z Plzněji nám do větších prostor, konkrétně do Zlína, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Takže s tím počítejte, těšte se na tváře Rock Radia, stejně jako na mě, slušný rockerky, křest kalendářů a hlavně na skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání, který vám samozřejmě tady nebudu prozrazovat, ale když se podíváte na naší grafiku na rockovýradio.cz, tak možná z toho vyvodíte, kdo tam zahraje. Lístky seženete na rockovýradio.cz taky teďko za 890, no a určitě skoupí ne. Váhejte, protože v listopadu to bude za 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my pokračujeme, dáme si Trautenberg, The Who, anebo Def Leppard.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Jasno na severozápadě, postupně polojasno, po ránu možnost nízké oblačnosti nebo mlh. Denní maxima 17 až 21 stupňů nad nulou.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 10.03, takovej čas mám tady já ve studiu v Praze v Rock Rádiu. Já jsem Martin, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska celý dopoledne. My si dáme teďko píseň na přání, svátek má František, takže rockerovi Františkovi můžete určitě poslat nějakou tu píseň, anebo komukoli samozřejmě, komu chcete. Cedar Slade, Aleš Brichta, Když po tobě jdou, jenom takhle na začátek, a hned potom song podle vás.
0: Rock Rádio.

0: Tak skákejte, skákejte. Tohle je Jump od Van Halen. Skákejte, protože máte volno, skákejte, protože, já nevím, třeba si to užíváte v práci stejně jako já, dáme si píseň a přání teďko. No a mě napsal Franta, dneska mají všichni Františci svátek, já vám všem přeju všechno nejlepší. Ahoj všem rockerům, můžu poprosit o zahrání Cesty od Prote a pro všechny Františky, když máme ten dnešní svátek. Předem díky, František z Pacova, Franto, já tě zdravím. Cesta je určitě do Pacova tady ode mě ze studia daleká, ale my naštěstí se tady můžeme spojit přes éter a Cestu ti pouštím z roku 2023 Proteus už teď.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Rock Radio. Slušnej rok pro mladou Boleslav na 103,5 FM.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: album Ten z roku 91 vyšlo přes 35 lety, tam se objevil i Jeremy. Single od Eddieho Vedra, ale hlavně od celého Pearl Jamu, úžasná věc. A pořádná grungeová věc, která určitě pomohla definovat devadesátky. Stejně jako Nirvana, Alice in Chains, nebo Soundgarden, Pearl Jam byly jedni z těch čtyř prominentnějších kapel, ale těch bylo samozřejmě mnohem, mnohem víc v těch devadesátkách. My pokračujeme, dáme si Halloween, Billy Talent, ano, Bon Jovi, This House Is Not For Sale.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
1: Máme podezřelého?
0: Ano, vlhkost.
1: A jak ji dostaneme?
0: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
0: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
1: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
0: Ještě ne, musíme ho koupit.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
2: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.

0: počasí.
1: Jasno, na severozápadě postupně polojasno, ze začátku trošku mlhy, ale to už se nám vylepšuje. Denní maxima 17 až 21 stupňů Celsia, zítra 5.10. jasno až polojasno až 22 stupňů nad nulou.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou neděli a její dopoledne vám přeje z Rock Radia ze studia v Praze Martin Melicher, váš moderátor pro dnešní dopoledne. Celý dneska až do jedný jsem tady pro vás. My máme 4.10. a samozřejmě to znamená, že svátek má František Franta, takže určitě Frantům popřejte všechno nejlepší k svátku. Já vás, Frantové, zdravím. My pokračujeme, dáme si kysáky Parkway Drive, Valda Gang, Hudsonský šífy, no a samozřejmě hned potom vás pozvu na nějaký ty koncerty, protože jelikož je sice léto za náma, tak těch koncertů je pořád hodně.

Estelle Bachman. She's so high. Věc z roku 99 na Rock Radio s Martinem. No a my pokračujeme pomalu, ale jistě dál.

0: Třeba s kabátama, nesmrtelnou tetou. Kdybyste chtěli zajít na kabáty, na tuhle super kapelu, samozřejmě můžete. Včera odehráli v Českých Budějovicích 6.10. v Jihlavě, 8. v Brně a to samý 10. října 2026, když se potom přesunou na Slovensko, ale vrátí se potom 24. na konci října do Zlína, Ostrava, Prostějov, Hradec Králové, no a potom 11.11. na svatýho Martina, to znamená na mě, zahraju dokonce v Praze, stejně jako den předtím. My si je teďko dáme a hned potom AC/DC anebo U2.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10%.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Nothing But Love od Mr. Big. Skrze grunge a samozřejmě i starší kapely, které vydávali v 90. letech svoje nový alba, snaží se udržet se na hlavních příčkách hit parád, byly i hair metalové kapely, jako Mr. Big, Nothing But Love z roku 93. A rokeři, do poledne máme nějakých 20 minutek, já jsem Martin, váš moderátor, doufám, že si užíváte neděli. Rammstein Du Hast z roku 98, Hailstorm, anebo Tublatanga, pravda vítězí a to si myslím, že je opravdová pravda.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
2: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido@eshop.cz Partner pro vaši zahradu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: počasí.
1: Dnes máme až 20 stupňů Celsia, polojasno až jasno. Zítra jasno až polojasno, ráno mlhy, na východě z počátku dne i zataženo, odpolední maxima 18 až 22.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné poledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, váš moderátor celý dopoledne a dnes až do jedný. To znamená, že ještě máme jednu společnou hodinku pro dnešek, než se zase na týden rozloučíme. My si teďko dáme píseň na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Mě by zajímalo, co si k tomu obědu nabídnete do těch uší. Samozřejmě já to pustím do éteru. Dáme si teďko Fozy, Harley anebo Linkin Park, Nam. No a hned potom píseň na přání podle vás. Takže pište na Facebook Rock Rádia.

0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Nejsem zklamanej, ani zrazenej, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. No a my si teď dáme píseň na přání. Mám tady zprávu od Milana. Ahoj Rock Radio, zahraj prosím pro Jitku Koblencovou píseň Víš od keksáků. Za chvíli nám převeze oběd, trháme jablka, ať nám to jde pěkně od ruky. Já tě zdravím, Milane, samozřejmě pro Jitku, posílám keks, Víš z roku 90, úžasná věc, kterou tady moc často nehraju, takže moc děkuju všem, co píšete o takovýhle super nápady. Keks, Víš, už za chvíli.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Toto, Rosanna z roku 82. No jo, na to tancovat, to je samá radost. Rokeři, já už se s váma budu muset rozloučit, protože Míra už je za dveřma a těší se na vás. A celý odpoledne s váma, písně na přání, rok na přání bude a večer rokovej živák, na to nezapomeňte. Krom toho, blíží se taky narozeniny Rock Rádia 18. v listopadu. Běžte se podívat na rockovýradio.cz a zjištěte víc. Já tam budu, těším se na vás. A krom toho se těším na vás i příští víkend. V neděli ráno tady budu pro vás úplně stejně. Judas Priest, Steel Panther a nebo Metallica, Whiskey in the Jar.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
2: laminátovou
1: a voděodolnou,
2: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
6: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Na Rock Radio chvilku před 13. hodinou Def Leppard. Vždycky mi přišlo, že lepší název by byl Lev Depart, ale co už, no, psal jsem klukům, teď jim to vypadá furt že nic. Píseň When Love and Hate Collide, když se střetnou láska a nenávist, tak z toho máte výměnu manželek. No, pojďme od toho radši, dejme si další zprávy o počasí, už je mám připravený, chvilku počkejte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
3: Máme podezřelého?
2: Ano, vlhkost.
3: A jak ji dostaneme?
2: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
2: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
3: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
2: Ještě ne, musíme ho koupit.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: nebo na radia.cz.
1: Bylo 13 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, vrkneme se, jak bude dneska odpoledne. Jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě i mlhy. Na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů Celsia, na severozápadě a severu Čech 17 až 20, v tisíci metrech na horách kolem 15, naopak na Šumavě až 19 stupňů Celsia. K tomu slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, na východě přechodně mírný, jižní až jihozápadní 2 až 6 metrů. Takže vlastně celkem pěkně.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ano, ano, víkend, konkrétně neděle, konkrétně 4. října, na to, že je 4. října, tak počasí venku nádherný, to už jste slyšeli. Máte naladěný Rock Radio, od mikrofonu vás zdraví 2,5 minuty po 13. hodině, Strejda Míra, pro němčináře Onku Friedrich. A pokračujeme v rokovém víkendu, takže mám připravenou muziku, uslyšíte Pain, Alanis Morissette a Dimitri. To je silná trojka na začátek, takhle po obědě. A taky vám dám vybrat, co vy byste chtěli slyšet. Takže splním jedno přání přesně, napište mi, co by to mělo být, napište mi zprávu přes náš Rock Radiový Facebook, normálně do Messengeru. Za chvíli tam mrknu, udělám si kafe a potom z toho něco vytřepu a muziku pošlu směrem k vám. Takže takhle je to nastavený, takhle je to rozjetý a teď už Dimitri a Černobyl.
0: Rock Radio.

0: 13 hodin 21 minut. Na Rock Rádiu doznívají Eagles, jejich legendární Hotel California a neméně legendární solo. Na závěr písně, to je to solo, bylo mnohokrát v různých anketách v druhé polovině 20. století vyhlášený za jedno z nejlepších rockových sol vůbec. No, pokud se to někdo z vás pokoušel naučit, tak asi chápete proč. Dáme se další muziku, Marko Hietala, Vysocí zámek a taky budeme hrát na přání. Napsala mi Karolína, jestli bych jen tak pro lepší náladu nezahrál od Hardcore Superstar Weep When You Die. Že prý to potřebuje, protože zítra jí čeká něco hodně nepříjemného, o čem mi nechce psát. No, tak hele, já ti rozumím a píseň je nachystaná. Uslyšíte všechno za malou chvíli.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: 13 hodin 40 minut na Rock Radio Offspring. A Offspring je kapela, která nebude hrát na 18. narozeninách Rock Radia. Tak jsem to trošku otočil, ale vraťme se na začátek. Tak, slyšeli jste správně, Rock Radio letos slaví plnoletost. Je to 18 let, co vám cpeme do uší, slušný rok, musíme to pořádně odslavit, chce to pořádný mejdan. A rozhodli jsme se, že tentokrát to uděláme ve Zlíně v sobotu 7. listopadu a ovládneme tam doslova sportovní halu na Tart. Takže těšit se můžete na tváře Rock Radia, včetně mojí maličkosti, na slušní rockerky, křest kalendářů a hlavně opravdu tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání, jak už je tradice, máte to formu hádanky. Když se podíváte na grafiku na našich sociálních sítích, tak na to možná přijdete sami. A samozřejmě bude tam i hudební překvapení. Takže kupujte lístky na rockovýradio.cz a pokud to myslíte vážně, tak radši neváhejte, protože lístky neustále zdražujou momentálně za 790 a každý měsíc to bude o kilo dražší. Takže vlastně moment, teď už je to 890, takže pozor, už máme říjen. Takže běžte tam a kupte si lístky.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď už další muzika. Lucie, Blackstone Cherry a Europe na Rock Radio.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Radio Iron Maiden chvilku před 14. hodinou zpívali nám o čísle Bestie. No tak jaký má Bestie číslo nevím, ale vím, jaký číslo bude, kolik bude stupňů dneska odpoledne, tak to vám klidně řeknu už za chvilku.
1: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Go.

0: webu i FM nebo na radia.cz.
1: Bylo 14 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska odpoledne čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě i mlhy. Na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty je 19 až 23, na severozápadě a severu Čech 17 až 20, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. K tomu slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a na východě je přechodně mírný jižní až jihozápadní 2 až 6 metrů, takže pohoda.
2: Rock Radio, rockové víkend.
1: Dneska neděle je 4. října, hladíte Rock Radio, od mikrofonu vás zdraví Strejda Míra, máme minutu a čtvrt po 14. hodině a pokračujeme samozřejmě v naší víkendový krasojízdě. Krasojízdě, rokový jízdě, no vždy to znáte a myslím si, že přesně proto nás ladíte, takže nebudu vás napínat. Mám tu nachystaný Arakain, Good Charlotte a Nightwish, to si myslím, že je celkem slušná nálož, pojďme si to prostě pustit.
2: Rock Radio.

0: Pár minut po čtvrt na tři na Rock Radio Within Temptation a jejich píseň Shot in the Dark, Výstřel ve tmě. Tato věc vyšla na albu The Unforgiving z roku 2011, byl to i digitální single a pro kapelu byla důležitá hlavně tím, že vlastně ukázala trošku novej směr nejenom tady té desky. Zpěvačka Sharon to popisovala jako jedna z prvních skladeb, u kterých cítili, že dělají něco čerstvějšího a jiného, a že místo té symfonické složky, že se tam projevil výrazný vliv 80. let. No, jak je to píseň o člověku, který odmítá vzdát se po pádu nebo ztrátě, drží se, bojuje dál a nechce přijmout, že je konec. No, to jakoby zapadá do konceptu té desky. Byla to deska teda koncepční, propojená s komiksem a s takovou trojicí krátkých filmů a tady ta píseň právě souvisí s tím posledním, který se jmenuje Triplets, trojčata. Pokud neznáte, tak doporučuji se na to určitě kouknout. Pojďme dál, další muzika, Whitesnake / Krucipisk na Rock Radio.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
2: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Tady jsem, pošlete mi sem Anděla, zpívají Scorpions na Rock Rádiu, asi 5,5 minuty před 3:15. No, tohle je naprostá klasika, aspoň pro mě, protože si pamatuju, když to vyšlo samozřejmě, pochází to z alba Crazy World z roku 90. A jako single to vyšlo v roce 91, hrálo to tehdy ze všech rádií, nedalo se tomu utíct a když nehrálo tohle, tak hrálo Wind of Change, píseň, která je ze stejné desky. No, je to taková ta klasická, typická power balada, akorát tehdy se tomu ještě tak jako neříkalo. No, je tam, zpívá se tam o tom, že máme nějaký člověka, který hledá vedení, znamení a někoho, kdo mu pomůže najít tu správnou cestu. A to má být právě ten anděl, takový nějaký symbol naděje nebo tak. No, zajímavý je, že v téhle skladbě zazněly i klávesy, na který hraje Jim Vallance, který je známý hlavně spoluautor řady hitů Briana Adamse, který taky trendoval zrovna v té době přesně s písní Everything I do it for you. I tam ty klávesy jsou celkem slyšet. Takže tady ta píseň samozřejmě už má něco za sebou. V roce 2000 vznikla orchestrální verze pro album Moment of Glory, tehdy s berlínskýma filharmonikama. Ale to už jak je historie. Tak, pojďme dál. Další muzika, Bad Wolves, JT Corp, JT Corp a Eagle Eye Cherry na Rock Rádiu.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká.

0: Chvilku před 15. hodinou na Rock Radio kapela Accept opakuje pořád dokola, že volá potom, aby jí někdo udělal cucvek. Doslova teda, takhle se jmenuje ta píseň. Je možný, že je to nějaký dvojsmysl a že ještě by se taky chtěli ukousnout kousek lásky, těžko říct. Ale nevím, teda, ty cucfleky, to je věc, kterou spíš nechcete, když si mi někdo říkal, že se to nějak rozmasírovat. No, nevím, tuhle to jeden kamarád zkoušel, úplně se mu to nepovedlo. Já musel pak doma tvrdit, že na ní spadly žebříky nějaké, ale nevím, jestli mu to věřili. No, tak nechme kapelu Accept s jejíma problémama a pojďme k něčemu příjemnějšímu, a to je předpověď počasí. Naposledy se mrkneme na to, jak bude dneska odpoledne. A to už za malou chvíli, takže vy prostě jenom v klidu vyčkejte, nikam nechoďte a dozvíte se to.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Je přesně 15 hodin.

0: počasí.
1: Pojďme se mrknout, jak bude dneska odpoledne. Jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě i mlhy. Na severozápadě a severu Čech a postupně místy i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů Celsia, na severozápadě a severu Čech 17 až 20, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a na východě přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů.
2: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Neděle 4. října, to vyšlo na dnešek, podle kalendáře slaví svátek všichni Františkové, to bylo velmi oblíbené jméno a věřím tomu, že už zase je, takže přeju z Rock Rádia všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Já jsem Strejda Míra, máme 1,5 minuty po 15. hodině. Pokračujeme v rokovém víkendu. Máme tu Sabatony, Briana Adamse, o kterém jsem před chvílí náhodou mluvil, a taky Tři sestry. Takže to si myslím, že je poměrně dobře rozdaný a navíc ještě přihazuju jeden trumf. Můžete si napsat, co chcete slyšet vy, splním jedno přání. Takže napište mi zprávu do našeho rockradiového Facebooku, já se tam za chvilku podívám. Vyberte něco, co jste třeba dlouho neslyšeli, nebo co byste chtěli věnovat. Třeba nějakému tomu Františkovi, anebo při jakýkoliv jiný příležitosti. Je to úplně v pohodě. Takže pojďte na to a teď už Tři sestry a Sovy v mazutu. Houkaj, hů a hů a hů.
0: Rock Radio.

0: Na Rock Radio dozněli Bon Jovi In These Arms a my jsme si slíbili, že budeme hrát na přání, takže v 15 hodin 18 minut toto přání plníme. Kromě toho, že uslyšíte Papa Roach a Kabáty, to jsem vám tu naplánoval já, tak mi napsal Kuba, zdar Miras, zahraj prosím When Legends Rise od Godsmack pro kámoše Fandu, který nejenže má dneska svátek, přejeme všechno nejlepší, ale prožívá těžký životní období, všichni na něj myslíme. Tak Fando, Turáš, ať je to, co je to, a Godsmack jsou nachystaný. Uslyšíte za chvíli na Rock Radio.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Na Rock Radio dozněl Lindemann, nebo dozněli, on je to vlastně duo, když to možná nevíte, to je Lindemann z Rammsteinu samozřejmě, který tam zpívá, a potom Peter Tegtren, švédský multi-instrumentalista a producent, který tam dělá všechno ostatní, respektive kromě psaní textu ještě. Takže Tegtren hraje všechny nástroje, vymýšlí veškerou hudbu a Lindemann píše texty a zpívá samozřejmě. Tady ta píseň Fish On, vyražme na ryby, pojďme rybařit, pochází z debutového alba Skills in Pills, který vyšlo už v roce 2015, takže to už nějakou dobu. A je to taková ta typická lindemanovská, celkem průhledná a triviální metafora a slovní hříčka, protože tím rybařením samozřejmě myslí lov žen a sex. Prut, návnada, háček a úlovek. A je to všechno takový sexuálně dvojznačný. No, když se podíváte na videoklip, tak vám to bude asi úplně jasný. Klip točil Zoran Bihač, který spolupracuje s Rammsteinem na regulární bázi, takže je to v podobném stylu. Ale točili to někde v Bulharsku, takže tam jsou i bulharský folklorní masky. To je taková třešnička na dortu. Pojďme na další muziku. Horký, že slíže. Konečně jsem se dozvěděl, co to správně znamená a jak se to dá přeložit úplně přesně do češtiny, a bylo by to tudle nudle. Myslím si, že to je jako hodně dobrý. Horký, že slíže, Orden Ogan a Ozzy Osbourne z Little Ford na Rock Radio za chvíli.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Na Rock Radio chvilku před 16. hodinou to rozjeli Hammerfall se svý písní Eternal Dark, Věčná tma. No, já mám pro vás připravenou předpověď počasí a Věčná tma zítra teda nebude, to vám můžu slíbit, ale vzpomněl jsem si na svou oblíbenou knihu z dětství, Kronika města Kocourkova, kde předpovídali počasí pomocí hadru, který měli pověšený přes nějaký ráhno na dvoře a ráno se koukli z okna a když byl hadr mokrý, tak pršelo, když se hejbal, tak fúkal vítr a když nebyl vidět, tak byla mlha a když byl tuhej, tak mrzlo. No, v podstatě věc, která asi fungovala dobře a trošku mi to připomíná někdy dnešní předpovědi počasí. No, ale uvidíme, za chvíli se to dozvíte.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Úspěšnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Bude 16 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, slíbili jsme si, že se koukneme, jak bude zítra. Čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno, k ránu se zejména v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia při zmenšené oblačnosti kolem 4 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 5. A k tomu klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Neděle 4. října, to máme dneska pár vteřin po 16. hodině, máte naladěný Rock Radio, od mikrofonu vás zdravím já, váš nejlepší přítel Strejda Míra, a samozřejmě pokračujeme v rockovém víkendu, jak jinak. Máme před sebou dalších 60 minut tý nejslušnější muziky ze všech slušných. Můžu vám říct konkrétně, co teď uslyšíte, abyste se mohli těšit. A mám tu Protea, Baby Metal a AC/DC. A tím dneska začneme, tím teďka začneme. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Třes se mnou celou noc. No nevím, co ti myslí.
0: Rock Radio.

0: Chvilku po čtvrt na pět na Rock Radio Judas Priest a jejich pecka Grindr. Tady ta věc pochází z alba British Steel, který vyšlo v roce 1980. A zajímavé je, že později někteří v tom viděli nějaký sexuální podtext, protože to grind může znamenat taky různý věci. Ale Rob Halford sám vysvětlil, že ne. Že to bylo celý myšlený tak, že v podstatě ten mlýnek, ten grinder, že představuje establishment systém jako stroj, který vás prostě semele jako člověka a vy dopadnete špatně potom. No, takže o tom samozřejmě něco bude. Jak vidíte, už v roce 1980 o tom dělali písničky. Tak tady jo, zajímavý je, že tohle album British Steel vzniklo fakt hodně rychle. Halford v jakémsi rozhovoru vzpomínal, že úplně komplet od prvního vstupu do studia až po finální mastering to zabralo zhruba 30 dní. Což skutečně jako není mnoho. Pravda, Led Zeppelin zašli ještě dál, ty nahrali album za týden, ale myslím, že i ten měsíc je opravdu jako poměrně slušná doba. Tak, pojďme se na další muziku, Beast in Black, Lenny Kravitz a Nirvana, za chvíli na Rock Radio.
1: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Santana a Chad Krieger Into the Night na Rock Radio 16 hodin 37 minut. Tato věc vyšla v roce 2007 jako novinka vlastně na kompilaci Ultimate Santana. Zajímavý je, že ačkoliv to zní opravdu jako typický Santana, tak vlastně tu píseň napsal celou Chad Krieger z Nickelback. Kromě toho, že tam zpívá, to jste asi poznali, tak tam taky i hraje na kytaru, samozřejmě hlavní kytaru, takový to pidlikání, to samozřejmě dělá Carlos Santana. Není to první spolupráce těch dvou, už se předtím potkali ve skladbě Why Don't You and I na albu Shaman. A jinak tady ta píseň o náhlém osudovém zamilování v tom klipu je nějaký člověk, který chce skočit ze střechy a pak uvidí nějakou ženskou a řekne si, no a dopadne to jak asi, jak se asi myslíte. Píseň byla úspěšná, v USA se dostala až na 26. místo, Billboard Hot 100, v Kanadě dokonce na druhý, v Austrálii na čtvrtý, takže celkem to trendovalo jako dost. Pojďme se dát další muziku, Manowar, Komunál a Metallica na Rock Radio.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
5: Máme podezřelého?
4: Ano, vlhkost.
5: A jak ji dostaneme?
4: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
4: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
5: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
4: Ještě ne, musíme ho koupit.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
8: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Radio doznívá kapela Creed. Chvilku před 17 hodinou zpívají o tom, že by se chtěli vznášet ještě výš a výš a výš, až se budou vznášet úplně nejvýš a pouštět tam draky, nebo co tam chtějí dělat, nevím. My půjdeme zase zpátky nohama na pevnou zem a dáme si další předpověď počasí na zítra, kterou už mám pro vás připravenou.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Tak, vrkneme se, jak bude zítra. Čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. K ránu se zejména v severozápadní polovině území vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia při zmenšené oblačnosti kolem 4 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 5. Klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Rock Radio. Rockovej víkend.
3: 4. října neděle, to máme dneska, svátek slaví všichni Františkové a těm přejeme z Rock Radia všechno nejlepší k jejich dnešním jmeninám. Máme přesně 2 minuty po 17. hodině, od mikrofonu vás zdravím já, Strejda Míra, a jdeme do poslední regulérní 60-minutovky rockovýho víkendu, ve který budu hrát já to, co já uznám za vhodný, už to tady mám nachystaný. Avenged Sevenfold, Blink 182 a Harley, to uslyšíte teď na začátek. Samozřejmě za hodinu tuhle dobu už se budeme bavit úplně jinak, jo? To už budeme si říkat, jak funguje rok na přání. Ale teď ještě ne. Nicméně malou ochutnávku vám dopřeju už teď. Napište mi, co byste chtěli slyšet, a jedno přání splním už teď, jak jsem říkal, jako takovej malej, jako no, jak se tomu říká, ne desert, ale to, co si dáte předkrm. Ano, výborně. Takže napište mi a my si dáme Harley. Zatím je to dobrý na Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: Na Rock Rádiu rozněl Marilyn Manson a jeho verze písně Personal Jesus, kterou samozřejmě znáte v původní variantě od Depeche Mode, ale překvapivě existuje i celkem docela pěkná verze od Johnnyho Cashe, kterou teda doporučuju, pokud jste ji neslyšeli. Nepatří to úplně do našeho oboru, ale je to opravdu hezký teda. No, my jsme slíbili, že budeme hrát na přání a to taky splníme, jak je u nás zvykem. Napsal mi Jirka, že mu zrovna skončila směna, že už půjde brzo domů a že by chtěl něco pěkného na cestu zahrát. Nejradši od Mike'a Oldfielda, tak jsem tady vybral píseň Crime of Passion. Takže Jirko, tohle je pro tebe. Ať se ti daří, no a dál uslyšíte třeba Davida Kovéra nebo taky POD, už za chvíli na Rock Rádiu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Tak. To byly Queeny, chtěl jsem se zaspívat s nima, nepodařilo se mi rozespívat teda, takže bohužel nedá se nic dělat. Queeny, Hammer to Fall, to kladivo, který má pořádně spadnout nebo udeřit, no. To bude nějaký dvojsmysl zase, radši potom nebudeme pátrat. Pojďme se dát posledních pár songů, který nám zbývají do konce tady té hodiny a pak už rozjedeme rok na přání, jak jsme si slíbili, takže uslyšíte Red Hot Chili Peppers, Soilwork a Vanastovy věci. A potom po 18. hodině samozřejmě do toho šlápnem. Pokud už teď víte, co byste chtěli zahrát, můžete mi to rovnou posílat, není to problém, já si to tu budu pěkně skladovat v tabulce, ale jinak se neděste, já samozřejmě znova zopakuju veškerý pravidla pro nováčky nebo pro ty, co si nic nepamatujou. Jakým způsobem si o ty songy můžete říct, takže nebojte se nic. A teď si dáme muziku, jak jsem říkal. A na stojí věci, slečna Anna je za vodou, to bude první věc, kterou uslyšíte už za chvíli.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Na Rock Rádiu Strac ukončili tady tu hodinu, chviličku před 18. hodinou. A my si dáme další zprávy o počasí na zítra. Budou to dnešní poslední, tak dávejte pečlivý pozor. My jste věděli, co se zítra máte oblíct na sebe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Koukneme naposledy, co vás zítra čeká. Zpočátku bude většinou oblačno, ráno místo s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat. Postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 23 stupňů. V tisíce metrech na horách kolem 15, ale na Šumavě až 19. Tomu slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Takže naprostá pohoda, zase bude pěkně.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Rock na přání.
1: Ano, startuje dnešní rok na přání. Dneska v neděli 4. října, 2 minuty po 18. hodině. Do toho můžeme pořádně šlápnout z husta, jak rád říkám. Takže následující 60 minut budu hrát podle vás, podle vaší nálady, podle vašich přání, takhle to tady máme zařízený. Vám stačí mi dát nějakým způsobem vědět, co by to mělo být, co byste chtěli slyšet. Takže mi můžete psát, buď mi pište e-maily na adresu prani@rokoviradio.cz, spousta lidí to má rádo, takový starosvětský způsob. A nebo mi pište zprávy přes náš Rock Radiovej Facebook, normálně do Messengeru. Oba dva tyhle kanály já pravidelně prohlížím a samozřejmě muziku posílám vašim směrem. Později dám někomu šance, aby zatelefonoval, s tím ale vydržte, to ještě není připravený, telefonní ústředna není nastartovaná, tím se teprve budu zabývat. Takže pište a já tu mám nachystaný zatím Aerosmith a Aerosmith posílám všem Františkům, který mají dneska svátek. Všechno nejlepší vám přeje Strejda Míra a tady to máte. I don't want to miss a thing.

Rokoné přání na Rokrádiu dozněli System of a Down, jejich klasická pecka, rádio, lomeno, video. Napsal se o tom Mirek z Tábora, Mirko, já tě zdravím, který píše, že zrovna zavřel dílnu, ruce má kominík a práce stejně není hotová. No tak to já velmi dobře znám tohleto. Takže si chce aspoň nechat něco zahrát a bude předstírat, že už má padla a žádal právě nějakou pecku od System of a Down. Tak to jsme rádi vyhověli, hele, a zase příští víkend můžeš pokračovat, dítě, jako co. Tak, mám tu další přání. Ahoj, prosím o zahrání Aleša od Tří sester, mojí manželce Janičce z Rýmic. Má písničku moc ráda a že jí moc miluju a že je nejlepší, co mě potkalo. Děkuju, Fanda. Fando, je to nachystaný a tobě já přeju samozřejmě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Tak tady máte toho Aleše.

0: Může za to noc, zpívá Petty Smith na Rock Radio v roku na přání. Napsala Milenka z Hradce Králové, že zdraví do nejmilejšího rádia, to mě těší opravdu, a že jsou s mužem zalezlí dneska celý den doma, i když bylo pěkně, tak nepřekročili hranice zahrady a ty dali do truby něco dobrýho, nějaký kousek masa, otevřeli víno a písničku bych chtěla poslat jim dvěma za odměnu, že dneska nikam nemuseli. No hele, máme to různě, tak samozřejmě já to naprosto chápu. A to byla ta Petty Smith zprávě. Tak, ale teď přišel ten okamžik, kdy někdo z vás se mi sem může dovolat. Takže pokud potom toužíte, chtěli byste si to vyzkoušet, jaký to je, slyšet svůj hlas v rádiu a povídat si se mnou, tak to čte číslo 725-844-424 a kdo se první dovolá, tak toho to je. Pravidla znáte, takže volejte a uslyšíme se za chvíli na Rock Radio.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje CZ.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje. Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
5: Máme podezřelého?
6: Ano, vlhkost.
5: A jak ji dostaneme?
6: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
6: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
5: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
6: Ještě ne, musíme ho koupit.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na Baumax.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Tak, ladíte Rock Radio v roku na přání a já mám na drátě Marcela. Marcele, čau.
3: No, čau, čau, čau.
2: No, tak to je bomba, že se slyšíme. Hele, tak řekni nejdřív, co jsi vybral za muziku.
3: No, od Metalliky, výběr jsem nechal na tobě.
2: No, máme tady ten Fuel připravený, jak jsme se domluvili.
3: Máme tady Fuel, takhle svížnější na ukončení toho víkendu parádního.
2: To jo, no a povídej, kde jsi teda byl, ty jsi se nějak svěřil, že od přítelkyně jedeš zrovna.
3: No. Zatím ne od přítelkyně, ale z docela takového hodně hezkého, příjemného randíčka, takového není první, že to po několikáté a vypadá to tak velice zajímavě.
2: Vypadá to dobře, no tak to už je na cestě.
3: Je to příjemné, je to strašně fajn po letech si zarandit a je to opravdu takové příjemné.
2: Marcel, já mám hroznou radost za tebe, fakt ti to strašně přeju, to jsou přesně ty okamžiky, které si musíme pořádně užít, hele. Tak,
3: já si to užívám úplně doplno.
2: To je bomba, držím palce, ať to všechno klapne tak, jak si přeješ. Muzika je nachystaná, měj se krásně, ať se ti daří.
3: Díky moc, hezký večer, ok.
2: Tobě taky, čau, ahoj. Tak to byl Marcel, který, jak říkal, jede z povedenýho rande, tak doufám, že bylo povedený ze všem všudy a já mu posílám k tomu tady tu muziku našláplou. Give me fuel, give

Posloucháte Rok na přání na Rok rádiu. Tady o to si napsala Mirka. Ahoj, prosím, zahrání cokoliv od Halloween a bylo by to pro mého manžela Davida, který je na cestě z práce domů. Děkuji. Tak Davide, doufám, že jsi to slyšel a hlavně v pořádku, David, prosím tě. Tak, další přání. Čau, Míro, vracíme se ze závodu 5 kilometrů. No, to 5 kilometrů, to bych ani neuběh asi. Během, a abych si zvýšil energii, takže pecku od Linkin Park, The Emptiness Machine, díky Vojta. Vojto, gratuluju tě, si uběh tolik kilometrů a tady máš písničku.

0: Budeme 18 až do smrti, zpívá Bryan Adams na Rock Radio v roku na přání. To je hezký plán. Napsal se o to Iva z Jihlavy. Píše, že byli s kamarádkou OC jeden na výletě, ale teď už jsou doma u čaje a poslouchají nás. Zdraví do Rock Radia a chtěli právě nějakého Bryana Adamse. No tak proč ne? Další, zdravím všetkých metalákov, po krásném víkendě poprosím zahrať pre nás všetkých nějakou pecku od Accept, něco jako Balls to the Walls, alebo inu hitovku, děkujem. Tak, teď jsem si tady nenapsal, kdo to byl, já se podívám, jestli to ještě mám, otevřený a bol to Jakub Bubniak. Tak Jakube, máš to tu nachystaný, uslyšíš za malou chvíli na Rock Radio.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Tak, v roku na přání dozněli Guns N' Roses, napsali se Petr a Monča z Kladna. Píšou, skládáme skřín podle návodu, který zřejmě psal člověk, co nenávidí lidstvo. Jsme v fázi, kdy už bývají tři šroubky a nikdo neví proč. Prosím, něco od Guns N' Roses svižnějšího, ať se trochu probere. No tak doufám, že tu skřín postavíte a že pak nezjistíte, že ty tři šroubky tam přesně chyběly, aby se to celý nerozsypalo. Tak, pojďme dál. Píše Honza z Českého Krumlova, že sedí na terase, mikina, kafe, cigáro a poslední zbytky světla už mizej, takže bych chtěl něco od Green Day k tomu nedělnímu podvečeru. Tak tady mám Wake Me Up When September Ends. Tak to máme zrovna teď, že jo? Takže pojďme na to.

Brothers of Metal uzavírají dnešní rok na přání. Bohužel je to konec, víc toho se už nenacpu. Nedá se svítit, za pár vteřin odbije 19. hodina a jedeme zase dál. Ale nebojte se, další rok na přání zase zítra. Každý den v týdnu s Vajgizem, on vám určitě zahraje, pokud se na vás nedostalo. Navíc za chvíli začíná rokový večer a první věc v rokovém večeru je kompletní živák. Tentokrát je to kapela Hooters, která se zahrála v Německu a Kamil vám už za chvilku o tom něco popovídá, než to do vás napálí. Já se sama loučím, já jsem Strejda Míra, mějte se krásně a uslyšíme se zase v neděli odpoledne na Rock Rádiu.

Rokrádio. Neděle večer posloucháte Rokrádio, je tady 19. hodina a zdraví vás Kamil Dráb. Já vám přeju hezký závěr víkendu a vy víte, že ten vždycky na frekvencích Rokrádia patří živý muzice. A dneska nás čeká kapela Hooters, a to záznamem z roku 1998, koncertem, který vyšel pod názvem Live in Germany. Tahle kapela bodovala hlavně v 80. letech a přestože v 90. už měla svoje nejúspěšnější období za sebou, pořád koncertně fungovala naplno a právě jejich živý vystoupení byly vždycky jednou z jejich silných stránek. My si dneska poslechneme klasickou tvorbu kapely Hooters, zabředneme do všech možných studiovek a vytáhneme to nejlepší, který v 90. letech znělo naprosto luxusně v jejich podání. Zazní samozřejmě skladby z několika období kapely a připomeneme si tak Hooters v sestavě z konce 90. let. Tak se nenechte rušit a pojďte si užít tuhletu, možná bych řekl i podceňovanou kapelu, ale naživo jim to hraje luxusně a možná, že se budete divit, že spoustu z těch písní znáte, přestože nevíte, že jsou od kapely Hooters. Tak se nenechte rušit a dejte si je naživo na frekvencích Rock Rádia právě teď.

Gracias. See you, bye-bye. Deuce.

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Je slušná muzika.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
7: Vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
0: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: To počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
1: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako sedmý nastupuje Hemelka.
0: Koudelka. Rock Radio. Konec legrace.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný. Klopí z

je všechno v pořádku. V tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdyby vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: No přefej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace. Good.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.